0: mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.
1: I think music is everything. Without music, I think there'd be life. There won't be no world.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Mají možná, právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

běžně se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.

výtah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: jalan different, we not jalan different.
1: Apa yang buat dengan lagu ini? Never will give in, so never had given this.
2: Jo, ten novej Blake, to je...
3: Vojtěchu, nezačínej.
2: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
3: Prosím tě, zastav mi tady.
2: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
3: zastav mi tady.
2: Jako tady?
3: Jo. Čau.
2: Čau.
4: Radio 1.
5: Involving sex, drugs, fucking you name it, but the great thing is that you can never remember.

go get MC Webb, John. And when I finish my breath, go get MC. Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

slogan. A shit beer. An old cheap shirt. Expensive shoes.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení. Rádio 1.

6 hodin a 4 minuty, posloucháte Rádio 1, dobré ráno. A mikrofon vás zdraví Vlado Del Rey a písnička, kterou jsme si právě poslechli, je nový single z minulého týdne, který se jmenuje Majoi. Na svědomí to má japonský multiinstrumentalista, hudební skladatel, který se jmenuje Akitsugu Fukushima. A zůstaneme ještě chvíli v Ázii a pustíme se skladbu, která se jmenuje Don't You Miss Me, a na svědomí jí má londýnský projekt Akioke a trošku to evokuje, že tu Ázii jenom. Dobré ráno, dneska to bude těžký.

6 hodin a 12 minut a máte vteřinku, a tak se vlastně jmenuje tohle písnička Heavy Osek a na svědomí má Dan Snaith, Kanaďan, který to vydává tolik, že si musí zakládat různý tyhle ty monikery. Znáte, můžete třeba z Karibu, tak to Daphne, což je projekt tenhle ten, tak to se jediný. Budeme pokračovat dál, to je taková ta má blbá hloupost, se jmenuje single, který se teďka pustíme, je to novinka od Matyášových kamarádů na Rádio 1.

0: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Reklama na Radio 1.

Benjamin Joseph Levin, hudebník a producent, který si říká Benny Blanco, a novinka na featu BB Tricks, skladba se jmenuje Joey Salvaje, a my se půjdeme pomalu dál, je 6 hodin 20 minut, teď Adam the World společně s Viktorem Morim, skladba Chcem ti chýbat na Rádu 1.

6 hodin a 30 minut, půl sedmý, posloucháte Rádio 1, jsem to pěkně tady jako dal dohromady s těma písničkama. Předtím hrála skladba, která se jmenovala jednoduše Superhuman, teď jsme slyšeli Onyx od projektu Halima, teď si pustíme Bad Bug, takže od super člověka až po Brouka v postele. Kdybyste každopádně, kdybyste mi nerozuměli, nebo jsem měl se nějak přebřept, ano, to je hezký přebřept. Kdybyste mi nějak nerozuměli, když ohlašuji nějakou písničku, kterou jsem pro vás vybral, samozřejmě všechno to můžete nalézt na webu Rádia 1 Sexy Tracklisty. Jdeme dál.

0: CD Nonstop.
1: Britský jazzový kytarista Stuart McCallum se v minulosti proslavil už v projektech jako The Cinematic Orchestra či The Breath. Jeho čtvrté solové album City z roku 2015 zazní v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Cool v Plotě v Písku. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Kieran Miles David Hebden, hudebník, producent, který si říká Fortet, a jeho novinka Human Voice právě teď na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Reklama na Radio 1.

Neuvěřitelný hit, strašně skvělý. Teď mi psal jeden posluchač ze Znojma, že jestli pustím YouTube, tak bude Veselejc, tak se všem omlouvám, že Veselejc bohužel nebude, ale třeba zrovna Gorilla společně s Thundercats a single Cracker Island, který jsme právě slyšeli, ten přece musí úplně rozjasnit den úplně každému. Půjdeme dál, Alejandra García Rodríguez, hudebnice, zpěvačka, DJka, producentka, přezdívající se Arka. Pustíme si novej single, který se jmenuje jednoduše Fuck, zase od toho popíku trošku k nějaký jako složitější elektronice. Musím říct, že teďka vlastně asi za měsíc to bude 10 let, co jsem na Rádiu 1 a třeba právě desky Zin a Mutant mi tehda Joška Sedloň doporučoval a byla z toho láska až do dnes. Takže jdeme Arka, pak třeba Genesis Ovusu, novinka Human Again, s tím jsem měl letos štěstí, jsem s ním dělal rozhovor na Rock for People, neuvěřitelně hodný a talentovaný kluk. Jdeme nějakou muziku na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Reklama na Radio 1.

Jorská alternativní rocková kapela Blond Redhead se vrací s novým singlem Blood Spilled, ten si právě hrajeme, skvělá, Kazu Makina, a ten její hlas je úplně fenomenální. Mám radost toho, že se tato kapela vrací, i když jsem ji objevil vlastně díky seriálu Rick a Morty. Půjdeme dál, James Ellis Ford, samozřejmě pro lidi, kteří se trošku zajímají o hudbu, když řeknu Simian Mobile Disco a Last Shadow Puppets, tak si hned uvědomí, kdo to je. James se teďka rozhodí solo a pustíme si single The Ever After právě teď na Rádiu 1.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

je pár minut po čtvrt na 8 a posloucháte Rádio 1, to ať už na frekvenci 91,9 v Praze, západní Čechy 97,5, Čechy severní 98,7 a Čechy jižních 100,2. Už je to skoro necelý měsíc, 10. července vyšlo EPčko nebo single Running, dva single Running a Find Me, kde se spojil Dali společně s Childish Gambino a hlavně z toho, že je tam ten Donald Glover. Mám teda strašnou radost, protože s ním je to taky těžký, jako jednou řekne, že už se na ten projekt vykašle a po druhý zase něco udělá. A já musím říct, že jeho tvorbu mám hodně rád, takže mám radost i z toho jednoho singlu, který jsme slyšeli předtím. Legenda Back, novinka Indie Night a budeme pokračovat. Nejdřív si dáme Dine, skladbu, která se jmenuje úplně jednoduše. Love Love. A pak si dáme Bonobo a Me and You, což je shodou okolností jednička v hitparádě Rádia 1. Takže pokud se vám líbí, tak pro ní hlasujte, a pokud ne, tak si vyberte nějakou jinou písničku a hlasujte pro to. Tom Trda, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Tam tamy duní, kouř stoupá.
3: Trutnov, potr všech festiáků.
2: 13. až 16. srpen.
3: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
2: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz. Za přátelských 2400 kůž.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Reklama na Radio 1.

indie popová kapela Beach Vacation ze Seattle a novinka skladba In Control. Teďka si dáme Billboard Style a pak kapelu Papírový drace a nový single Krajinou. Papírový drace a je kapela, která se na mě obrátila v článku v Headlineru a potom, co jsem napsala recenze, tak jsem doporučoval, ať jdou spolupracovat s Belkem. To udělali, takže mě někdo poslech, to je paráda a výsledkem z toho je single Krajinou. Strašně šikovný kluci, tak se je dáme, ale nejdřív Billboard Style na Rádiu 1.

7 hodin a 37 minut posloucháte a Rádio 1, my půjdeme dál. Helen a skladba Dead Shark 2 právě dohrává, my si pustíme kapelu ze Cincinnati, která se jmenuje jednoduše The Dream a jejich novinku single I Haven't Lived It Yet. Jdeme na ní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Reklama na Radio 1.

mladá Brito-Australanka nebo Anglo-Australanka, nevím, jak to říct, Hannah Stratton, a velmi jemný, citlivý single From právě dohrává na Rádu 1, a než odbouchne 8. hodina, tak si ještě trošku zatančíme, pustíme se, zůstaneme vlastně v Austrálii, pustíme se The Avalanches, single, který udělali společně s Jamie XX, Every Single Weekend, je to tak, taky se na něj těším. A pak si dáme umělecký projekt A Cloudy Sky, psáno dohromady, jak šílený slovo, Surf Ichor. A to bude glitchovat trošku si trsneme. Ale nejdřív Avalanches, Every Single Weekend, Radio 1.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedily.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedily.cz.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny, Bohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku, sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna, www.festivalkefír.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Reklama na Radio 1.

8 hodin a 4 minuty poslouchat Rádio 1, to je skladba, která se jmenuje When I'm Home a spolupracovali na ní producent James Blake s rapperem Travisem Scottem a skladatelem Ludvíkem Goransonem. Skladba se vlastně objeví na konci filmu Odyssea. Už jsem konečně viděl, byl jsem v tom IMAXu a je to skvělý. Běžte na to, jenom je to hrozně dlouhý, což je vlastně možná problém i týhle svý písničky. Dál tady máme skladbu Old Rock and Roll od skotského Altria Young Fathers, věste nebo ne. Tohle ta písnička je z disky White Man or Black Man 2, která vyšla před neuvěřitelnými 11 lety. Si přesně pamatuju, jak to tehda vyšlo a jaká to byla skvělá deska. A už to 11 let, strašně to letí. A pak si dáme novinku od mýho milovaného aljašského hudebníka, který se říká Medium Belt a jeho novinka Home Depot. A jdeme dál. A jenom jsem chtěl říct, že do konce roku zbývá už jenom 140.

0: Pozvánka do Lindavy v Lužických horách na festival Meze.
1: Ahoj, zveme vás na 5. ročník Meze Food Festivalu, který se koná od 14. do 16. srpna na louce v Lindavě v Lužických horách. Připravili jsme pro vás víkend plný skvělého jídla, přírody a setkávání s lidmi, které spojuje poctivé řemeslo a radost lokálních surovin. V ceně vstupenky je neomezené jídlo od země projektu i dalších skvělých kuchařů, workshopy, diskuze, hudební doprovod v režii lokálních DJs a producentů a místo na stan. Čeká vás sběr divokých bylin, dekonstrukce níž parfému, setkání s farmáři a hlavně spousta inspirace. Meze je otevřený i rodinám s dětmi. Pro nejmenší máme připravený vlastní program a prostor, kde si užijí celý den. A nemusíte se bát festivalového nepohodlí. Čekají vás horké sprchy, výběrová káva i mača. Přijďte s námi strávit letní víkendovou hostinu, která pokračuje od rána až do noci. Těšíme se na vás na Meze festivalu.
2: Kulturní servis.

než to Charlie ještě dohraje na tu kytaru, tak si říct, že pokud se bavíme o nějakém letošním velkém objevu, někomu, komu se jako velmi daří, tak je to teda Nate Amos, americký hudebník, který si říká This is Lorelei. To je opravdu věc, která měla, co se hodně baví. Mrzí mě, že byť na podzem letošního roku se chystá z Ameriky na tour do Evropy, jako tomu sám říká European Tour. Tak jede vlastně jenom Anglie a Irsko, což jasně jako Evropa svým způsobem to je, ale není, no. Tak si pustíme novinku Oh No, Now My a budeme manifestovat, aby Nate přijel taky sem k nám do té kontinentální Evropy.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. I'm a caterpillar. I would grow in myself quicker. I'm a caterpillar.

Butterfly. Taliro, velmi zajímavý projekt mladý hudebnice, čelistky, skladba Caterpillar. Objevil jsem ji já díky Velký sedmě a úplně jsem se zamiloval na první poslech. Pořád tam je, tak pro ní zahlasujte, ta písnička je skvělá a těším se na nějaký koncert. Mimochodem Taliro vystoupí právě na festivale Cool v Plotě a můžete soutěžit v kulturním létě o ceny, který jste slyšeli. Budeme dál. Britská hudebnice, která se říká Neve Ella, o který už jsem tady mluvil, to je taky jeden z mých letošních objevů. V říjnu vydá svůj debut, ten se bude jmenovat How Long Will Take a my si pustíme single, který vyšel před několika dny a jmenuje se Standing on a Pane of Glass. Skvělý je to. Strašně se těším. Neve Ella na Rádiu 1.

jak jsem řekl, Neve Ella právě dohrála, skvělá věc, určitě jim budu hrát pořád do konce roku, co taky budu hrát, jsou nový Yard Act, deska You're Gonna Need a Little Music, vyšla pár týdnů zpátky, jak pustíme si titulní track a kupujte si lístky na 13. říjen, protože Yard Act vystoupí v Meat Factory a já už jsem je letos jednou viděl a bude to fenomenální a bude to skvělý a hlavně my všichni potřebujeme trošku hudby, takže You're Gonna Need a Little Music na Rádu 1.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, může skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: A já se s váma pro dnešek budu loučit, je skoro 8:45. Minule mi říkalo několik lidí, že se strašně líbil ten cover Teardrop od kapely Deep Sea Diver. Tak si pustíme znova pak nějaký britský kytary Everything Arctic Monkeys a budeme končit s Tomem Waitsem, protože to je prostě nejlepší, jak se to dá ukončit, jakýkoliv vysílání. Přeju vám všem hezký zbytek středy a hlavně opatrně, až budete koukat na zatmění slunce, ať se neuděláte nějaký neštěstí se zrakem, protože to je strašný určitě. Dávejte na sebe pozor, poslouchejte Rádio 1, uslyšíme se zase za 14 dní.

0: druhy za 8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Bezmes, Moon, Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes, Moon, Noise.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
9: Reklama na Radio 1.

0: tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: Tak teda, krásný dobrý den. Tak nějak 3,5 minuty po 9. hodině posloucháte Rádio 1. Vaším průvodcem na vlnách do dnešního plus minus poledne bude, tak jak tomu ve středu bývá, Zdeněk Hnyk. Tohle jsou The Cooks, Stormy Weather.

tak se jmenovala tahle věc od Florence and the Machine. No a tohle jsou Klaxons. Echoes se to jmenuje.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Reklama na Radio 1.

No a teď už iDress. Televize dostala název Escape from the Killer 2008.

tuhle svoji skladbu pojmenovali Deuce podle roku, který byl pro náš stát velmi významný, podle toho roku, kdy jsme se konečně mohli po dlouhý době nadechnout. Ta písnička se jmenuje 1989. 1989.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

tohle je 8-bitová hláska. 8-bit love. Skladba, kterou na svoje čerstvý album umístili Noisy Pots. A speciálně k téhle věci si přizvali jako hosta Tanitu.

0: druhy za 8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Mami, víš, co je tohle?
4: Sanitka?
5: Ano.
4: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
4: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.
9: No ještě než vám přečtu kulturní servis, tak zahraju Maryland. Tahle věc se jmenuje Pines.

Takže tohle je kulturní servis na středu 12. srpna 2026. První část Festivaly galerie a program Rádia 1 závěrem. Tak máme tady festival Letní Letná, což je mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. A ještě stále tady je taky festival Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Teď galerie. Arto.to galerie v Uhelném mlýně Timo bude. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka Římská 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. V Doxu vystavuje Radka Bodževič, její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác a Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Kromel. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět od vedle. Galerie Panská, jedna v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Trafo Gallery, Dana Bartoničková a Jakub Titikalo. Fragmenty dne, světla noci. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misas. Joy de Weaver. Studio Prona v Lounech, výstava Human Nature. A galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté. A jejich společná výstava Home Sweet Home. No a na rádiu 1 v 18 hodin Spammers, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Stuart McCallum a album City, v 21 hodin potom Zátiší a od 22 Soundbomb. A budu pro vás mít ještě druhou část kulturního servisu, to bude v 11 hodin a 40 minut, koncerty a tanční filmy. A ještě jednou program Rádia 1.

orchestr Artishoa a jedna z nejhranějších skladeb, ne-li vůbec nejhranější skladba ve všech rádích světa, Stardust. To měl moc rád můj táta. Včera oslavili svátek nositelky jména Zuzana a já teď chvilku budu hrát pro jednu, s kterou jsem ten její svátek už nestihl oslavit.

0: jedno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Reklama na Radio 1.

tohle byly Eel Say Cup in Hand. A teď už Geese. Husbands.

0: Faster, to se ptali Lala, Lala.
1: Přemílku, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
2: Nech mě bejt.
1: Přemílku, otevři, ty tam někdo máš.
2: Ale nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
1: Přemílku, otevři, ty tam někoho máš.
2: Ale nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Reklama na Radio 1.
10: Doby ledový to má venku teda opravdu dost daleko. Ice Age. A tahle věc se jmenuje No Fear.

0: to jste asi poznali, Jacka Whitea, ten se nedá splíst. G.O.D. and the Broken Ribs.
1: Já, tak, že my jsme vám pro legraci.
2: No.
1: Poříčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
2: Nebe až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
1: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
3: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
1: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

tahle krásná věc jménem Harlequin, to byly Genesis. No tohle jsou King Crimson. Z alba Red. Fallen Angel. God.

Padlý anděl, Fallen Angel. To asi víte, že nejslavnějším padlým andělem je samotný Lucifer, že jo? No a tohle jsou Pink Floyd a poměrně netradiční věc z jejich repertoáru. Saint-Tropez.

tak jak jsem říkal, poměrně netradiční věc z repertoáru Pink Floyd, Saint-Tropez. A od kapely Pink Floyd bude ta následující věc, akorát je to předělávka z alba, na kterým se kapela The Flaming Lips rozhodla vzdát poctu jejich slavný desce Dark Side of the Moon. Prakticky celou tu desku přepracovali a na některých skladbách tam trochu nečekaně u The Flaming Lips hostuje Mr. Henry Rollins. Tak tohle je prosím pěkně skladba Money. The Flaming Lips společně s Henry Rollinsem.

0: slavná skladba Money, původně od Pink Floyd, tady v tom případě poměrně zásadní předělávka z dílny kapely The Flaming Lips společně s Henry Rollinsem. Jediný, co na té skladbě zůstalo vlastně původní, byl ten podivnej sedmičtvrtinový takt, který je charakteristický pro tu skladbu.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
3: I'm a caterpillar. I would grow in myself quicker. I'm a caterpillar.
0: V celku nedávno nasazená jako novinka do naší československé parády Rádia 1 Velký sedmi. A to je taky jedna z interpretek, která vystoupí právě na festivalu.

0: look at the below.
1: Reklama Rádia 1.
2: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Tahle krásná věc je původně od kapely Led Zeppelin, ale tady v tom případě cover verze od Never Brown.

Never the Bride, Going to California. No a ještě jednu předělávku ze Pelínu tady mám. Cecily Wills Novy, jinak členky kapely Heart, si udělali takovou bokovku jménem Love Mongers. A od Love Mongers vám teď právě nabízím předělávku zaplněný věci Battle of Evermore.

0: Původně tuhle krásnou věc naspíval Robert Plant společně s zpěvačkou Sandy Denny, která byla frontwoman kapely Fairport Convention a zemřela relativně krátce po nahrávání tohle duetu po takovým hloupým pádu ze schodů. A tohle byly sestry Velznovy. A je tady kulturní servis.
1: Kulturní servis.

Tak vážení, tohle je druhá část kulturního servisu Rádia 1 na středu 12. srpna. Teď tady mám koncerty a tančírny, filmy a program Rádia 1 závěrem. V Zach z pubu v Plzni dneska od 20 hodin Senzimilium. V Jazzdoku od 21 hodin MUF, narozeninový koncert. V Rock Café v 19 hodin Alien and Farm a společně Rabies. Cargo Gallery 19.30 Let's Dance Millenix. Teď filmy. Městská knihovna v Praze, pobočka Korunní, 16 hodin. VR film The Line. Letní kino Dlabačov, 21 hodin, Nenapravitelný. Jasoň Centrum, 20 hodin, Někdo to rád v Plzni. Edison Film Hub, 18 hodin, Odyssea a v 21.30 Posedlost. Kino pilotů, 21 hodin, Já, Daniel Blake a v 21.30 Chlast. Letní kino v Meat Factory ve 20.30 Anatomie pádu. Kino Dlabačov v 18.30 Mouchy, ve 20.30 Hořké svátky. A konečně letní kino v klubovně Povaleč v 19.30 Přísahám, že za to nemůžu. No a Rádio 1 vás zve v 18 hodin k poslechu pořadu Spammers. V 19 vám pustíme CD nonstop. Dneska to bude Stuart McCallum a album City. V 21 hodin potom Zátiší a od 22 hodin pořad Soundbomb. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část uslyšíte znovu ve 13 hodin a tu druhou, co jsem čet, teď v 16.15. A samozřejmě je to taky na webu Rádia 1.

Tak tohle byly Working for Nuclear Free City a skladba Kingdom. No a já už se s váma budu loučit. Teď ještě Chick Chick Chick a písnička Heart of Hearts. A potom úplně na závěr ještě Syntax a věc nazvaná Bliss. 11 hodin a 50 minut. V tuhle chvíli se od mikrofonu Rádia 1 loučí Zdeněk Hnyk. Tak se mějte krásně a naslyšenou zase příští středu mezi 9 a 12. Kde jinde než na Rádiu 1.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.

Krásné středeční poledne vám po Zdeňku Hnykovi od mikrofonu Rádia 1 přeje David Pomahač. Dnes je 12. srpna, středa, svátek mají Kláry, tak jim posíláme přání krásného svátečního dne. A budu tu s vámi až do 15. hodiny a budeme si hrát, a protože jsem teďka chvilku chyběl a byl jsem v Itálii, tak si dáme teďka Teho Teardo a ve spolupráci s Blixou Bargeldem ve skladbě The Beast a potom také vlastně italského umělce, který se říká Phil Boriva, i když žije v Berlíně, tak jeho kořeny jsou jasné. Dáme si Modern Melancholia, pak se můžete těšit na Happy od Micky anebo Benny ve skladbě Cinnamon. Tak krásný poslech.

0: srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, právě dohrála Benny, tedy Stella Rose Bennett. A slyšeli jsme její píseň Cinnamon, která vyšla na jejím loňském albu You Are An Angel, I'm Just Particles. A teď už trochu tanečních rytmů. Tohle je Fejka, skladba, která se jmenuje Faro featuring Polaroid. A za chviličku novinka od Omsquare.

Ano, avizoval jsem novinku o Tom Square. Tohle je věc, která se jmenuje Hidden in the Rhythm a předznamenává vydání nových skladeb na EPčku, které vyjde 9. října na labelu Poly 5 a podle zatím dostupných informací vyjde ve velice limitované a velice speciální edici na vinilu s velmi výpravným obalem a myslím si, že už předprodej je spuštěn, tak se podívejte na stránky, ideálně na Bandcamp vydavatelství Poly 5 a album si můžete předobjednat, protože těch kopií bude opravdu velmi, velmi málo. Tak tady jsou Om Square, který letos slaví 30 let na scéně v nové skladbě Hidden in the Rhythm.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

z Los Angeles v Kalifornii pochází tahleta indie parta, která si říká Peel Dream Magazine. Tohle je skladba Lie in the Gutter, která vyšla na albu, které vydali před 2 lety, tedy v roce 2024, a jmenovalo se Rose Main Reading Room. A teď se podíváme na 4 domácí věci. První z nich je novinka od kapely Drtikol, kterou produkoval Tomáš Neuwirth, a tahle píseň se jmenuje Liští. Pak se můžete těšit na Terezu Hrabíny, Julie Getz anebo Letos Monikou na Rádiu 1.

sestřičo, a když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý koka.

0: No.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto Esa u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fox2.cz.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
10: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je 13 hodin, středa 12. srpna. Svátek mají Kláry, jak jsme říkali na začátku. Přejeme znovu všechno nejlepší a pojďme si poslechnout, co vás dnes čeká v rubrikách festivaly, galerie a také samozřejmě na programu Rádia 1. Festivaly tu máme dva, první z nich je Letní Letná, Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Pak je tu festival Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A teď výstavy. Artoto galerie v Uhelném mlýně má výstavu Timo Bude. Na Pražském hradě v Rožmberském paláci Dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2. Galerie Středočeského kraje výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha veletržní palác František Kobliha Cyklus Máj. Doxu vystavuje Radka Podzevič a výstava dostala název Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a Liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meet Factory galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech má výstavu Františka Kincla, která se jmenuje Troml. Galerie Rudolfinum, Data and the Sovereign. A Villa Pelé, Antonín Střížek, Svět od vedle. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Trafogalery, tam vystavuje Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. V Chemistry galery je výstava Tomáše Jetela, Tomáše Němce, Václava Misaře, Joy de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature, Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Na Rádiu 1 v 15 hodin přijde se svým setem Klárka Nemravová, v 18 hodin pořad Spamers, 19 hodin CD Nonstop, dneska Stuart McCallum a album City. V 9 večer potom Zátiší a v 10 večer pořad Soundbomb. A podrobnosti, jako obvykle, najdete na webu Rádia 1. A my popojedeme dál a budeme tu mít dvě takové pomalé a velmi krásné věci. První je od PJ Harvey, Prayer at the Gate, a pak Bára Zmeková ve spolupráci s Danielem Herskydalem v písni Jiné stromy.

Posloucháte Rádio 1, tohle byly Noisy Pots a píseň, která se jmenovala Tanec a doufám, že vás aspoň trošku roztančila a mě tahle hravost připomněla LCD Sound System a tak si dáme jejich pecku Drunk Girls.

kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
5: Trutnov, fotr všech festáků.
4: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
5: Ale i Cuning Ondřej Havelky.
4: Trutnov.cz.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
12: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1. Před reklamkou jste slyšeli krásnou věc od Ethel Kane, která se jmenuje Nettles a byla to ukázka z jejího alba Willoughby Tucker, I'll Always Love You, které vyšlo loni. A teď ukázka z novinky projektu Puma Blue. Tohle to je píseň, která se jmenuje Croak Dream. Za chvilku potom Liliachty, která nám zaspívá píseň Poland. Pak novinky, vidí parádě Rádia 1.

Málem bych zapomněl, ale ve 14 hodin to budeme mít rozhovor s Radkem Maliníkem, kterým je hlavním organizátorem festivalu Hip Hop Camp, takže se podíváme trochu podrobněji na letošní ročník.

Kanaďanka Maz, jejíž single Track Suit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu.

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se hitparádě se skladbou Never Odd or Even.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
2: Sanitka?
1: Ano.
2: A víš, kdy sanitka houká?
1: Když nikomu jede na pomoc.
2: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
3: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
4: Čekají vás záchranářské speciály,
3: moderní sanitky,
4: ukázky první pomoci
3: a program pro celou rodinu.
4: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
3: Vstup zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Reklama na Radio 1.

Sedím v parku a všetko je OK. Pes běhá, čas letí a vůbec. Místní ožranc líč, nový komplex. Poslanci odklepli nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste a investor tiež.

Blíží se tak 14. hodina, kdy jsme avizovali rozhovor s Radkem Maliníkem, hlavním organizátorem festivalu Hip Hop Camp o letošním ročníku, kde jako headliner vystoupí americký rapper Freddie Gibbs a jeho věc Dark Hatred. Pardon, Dark Hearted si teďka dáme. Yeah, I pray the Lord put his hands on me.

Tak tohle byl Freddie Gibbs, který zahraje na hip-hop kempu, který se uskuteční 21. až 22. srpna v areálu Kosmo u Plasu u Plzně, což probereme za chvilku v rozhovoru. A teď tu máme dalšího vystupujícího na tomto festivalu a to je také americký rapper, který se říká Conway the Machine a tohle je jeho společný track s Keisha Plum, který se jmenuje Babas. A pak během rozhovoru uslyšíte také domácí zástupce na festivalu Hip Hop Camp, kterými budou třeba Fakult, Vets,

Náš host na rozhovor má malé zpoždění a tak si můžete zatím vychutnat teďka věc, která se jmenuje Cela od Fakulta. Pak tu máme Holubí magnet. To je spolupráce rapera, který se říká Vec, a Zuzany Mikulcové. A potom tu máme další spolupráce Rest a DJ Fate. A to bude skladba Balkónovka.

chceš, aby se mu měnil svět, kdyby si som. Chceš ma vlavo či vpravo, alebo pod Kristom. Víš, že můj život je drahší, než tvoje naháňanie za zmyslom. Lebo já už nie som ten, lebo já už nie som.

0: Kytky, který tak jak jsme avizovali rozhovor o hip-hop kempu, tak ta chvíle tady a Radek Maliník je naproti mě hostem Rádia 1. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
0: My jsme si tady hráli vaše headlinery Freddieho Gibse nebo Conway the Machine. Mm-hmm. Teďka hraje Rest, předtím Vec a Fakult, to všichni tyhle vystoupí. Ale nejdřív mi řekněte, hip-hop camp měl nějakou velkou pauzu poměrně.
1: Jo, s hip-hop campem jsem vlastně začal v roce 2002 a proběhlo vlastně 18 ročníků, první dva ročníky se konaly v Pardubicích, pak jsme přesídlili do Hradce Králové ke Stříbrnému rybníku, pak na letiště v Hradci, tam jsme byli řadu let a pak jsme tam skončili a hledali jsme nový prostor, který jsem našel teda už před mnoha lety. Ale bylo to poměrně komplikované ten prostor získat. Byl to prostor jedné státní organizace vojenských lesů a statků a vlastně řadu let trvala nějaká jednání. Docházelo tam k nějakým přesunům majetků mezi VLS a Lesy České republiky, pak zase zpátky. Státní správa, no, takže to bylo takový nadlouhý lokte.
0: A ten areál tady čtu, že se jmenuje Kosmo?
1: Ano.
0: A kde to je přesně?
1: Je to severně od Plzně, mezi obcemi Plasy a Kralovice, přímo vlastně na silnici 27.
0: Jak se vám po takhle vlastně pauze podařilo nahodit řetěz?
1: Bylo to náročný, no. Bylo to velmi náročný, protože když jsem to dělal v tom roce 2002, tak mi bylo třeba 20 let, teďka je mi 48 a to čtvrtstoletí je znát samozřejmě úplně na všem. Člověk už není až tak jako moc naivní, moc bláznivej a tak, ale vlastně jsem jako pořád hodně naivní, hodně bláznivý, takže jsem zase do té řeky vstoupil, no. A rád celý jako léta jsem, co ten festival nebyl, tak jsem jako věděl, že to budu dělat. A musím říct, že teď vlastně to finále, ten poslední rok byl úplně nejtěžší, když už teda jsem si řekl, OK, tak ten příští rok už to opravdu udělám, tak najednou, jak se to začalo blížit, tak jsem začal zjišťovat, jak je to jako mnohem těžší, náročnější, než jsem si vůbec představoval, ale pracujeme na tom a příští týden se uvidí.
0: No tak si pojďme říct, co nás čeká tedy od 21. do 22. srpna v areálu Kosmo u Plasů u Plzně. Jaký je program? Jaká je hlavní? Nebo je tam nějaká dramaturgická linka, o které by se dalo mluvit?
1: No tak dramaturgická linka je víceméně věrná té minulosti. Nechci úplně říct, že bychom jako zůstali zapškle, zabředli v minulosti, ale navazujeme na to, co jsme celý ty roky vlastně sem vozili za kapely, taky ten klasický 90-kový boom bap, ale samozřejmě i s novýma kapelama, spousta těch kapel, který tam vystupují letos, tak letos vydávají desky, minulý rok vydali desky, jsou to prostě současné kapely, ale žánrově jsme jako zůstali věrný tomu klasickému oldschoolovému soundu a máme tam zhruba 45 kapel, upřímně jsem ani tolik jako původně nechtěl, neplánoval, ale klasika, no, zase se to nějak svezlo. Jak ten program se tvoří, tak a dramaturgickou část teda má na starosti můj kolega David Mariško Afro a můj dlouholetý vlastně přítel ve zbrani, kamarád ze základní školy, člověk, se kterým jsem bydlel ve stejném baráku, největším baráku v republice, v Bohnicích, ale to je jiná story, tak on tam vždycky jako chce nacpat toho, co nejvíc, no a pak prostě se stane, že z původně zamýšlených nějakých třeba 30 kapel jsme na 45 asi a Myslím, že to bude zajímavý, že to bude velmi jako pestrý, máme tam kapely, ty jména jste tady zmiňoval, jsou to kapely, ty hlavní, ty headlineři jsou jako už obvykle standardně z Ameriky, máme tam nějaký britský kapely, samozřejmě Polsko, Německo, Česká republika, Slovensko jsou tam jako velmi silně zastoupený a mimo tu hudební dramaturgii, mimo kapely, nebo mimo ty hlavní kapely je tam spousta různých MCs, raperů, který se zúčastní několika různých battlů na místě v beatboxu a především ve freestylu. A to jsou zase lidi, především to kopíruje tu návštěvnickou skupinu a vlastně i ty kapely, to znamená Čechy, Německo, Polsko, Slovensko. No a mimo vyloženě jako hudebníky, tam máme čistě taneční stage, stejně jako vlastně celou historii. Breaking stage, street dance, hip-hop dance a podobně. No a pak tam máme nějaký drobný doprovodný program, ale samozřejmě to hlavní gro je stejně jako v minulých letech hudba a ten tanec já osobně mám hodně rád. Když jsem se o to i pokoušel, ale seznal jsem, že nejsem na planetě Zemi kvůli tomu, abych tancoval jako profík, tak tancuji jako amatér.
0: A vy jste tady proto, abyste organizoval hip-hop camp.
1: Tak, to mi přesně řekl vlastně shodou okolností i organizátor té battlové stage v Breakingu, že jsem se proto narodil, tak asi snad jo, no.
0: Je nějaký jméno, o kterém byste mohl říct, že z něho máte největší radost, jako co se týče bookingu na letošní ročník?
1: Hele, já vlastně, upřímně je to taková moderátorská, novinářská otázka, která proběhne každý rok, bylo by zvláštní, kdyby letos ne. Ne, nemám žádný takový jméno, pro mě vždycky ten festival byl jako koncept jako celek, kompaktní celek, který zahrnuje spoustu atributů, především tu hudbu, ale řadu věcí, řadu aspektů mimo hudbu a vždycky jsem se na to díval právě jako na ten mejdan, na ten event, který spojuje lidi z celého světa, říkám záměrně, protože máme prodaný lístky v Americe, v Kanadě, v Asii, v Austrálii dokonce, teďka si jeden člověk koupil lístek v Azerbajdžánu, což mě jako velmi překvapilo. A takže máme jako světově zastoupený publikum, nicméně ten festival v letošním roce bude výrazně jako v komornějším formátu. Čekáme jako podstatně menší návštěvnost než v těch minulých letech, kdy to bylo úplně v tom topu. Čekáme nějakých 5000 lidí zhruba.
0: Jak bude vypadat areál pro návštěvníky?
1: Areál mě hrozně jako baví vzít nějakou starou věc, nějaký uchopit a přetvořit jí. Tak, jak si myslím, že by to bylo hezký, nebo jak mě, aby mě to jako bavilo. No a tady jsem právě našel bývalý vojenský areál, bývalou raketovou základnu, která byla součástí protiletecké obrany Prahy za studený války. A je to jako komplex, taková síť různých asfaltových komunikací v lese a tam jsou jako různé stavby v nejrůznějším stádiu poločase rozpadu a zhruba asi před 35 lety to armáda opustila a od té doby si to začala brát příroda zpátky a my jsme vlastně teďka velmi intenzivně, já osobně jsem tam byl teďka poslední rok 5-6 dní v týdnu, teď jedu odtamtud a po rozhovoru mám ještě nějaký schůzky tady v Praze a jedu zase zpátky a takže je to stará vojenská základna, kterou si vzala příroda zpátky a my to teďka té přírodě se snažíme zase vzít trošku jako zpátky do civilizace. No a rok jsme to tam teďka velmi jako poctivě uklízeli. Za mě to má jako obrovský genium loci. baví mě přesně takovýhle prostor, je to takový lehce tajemný. Miluju to, že je tam spousta stromů všude kolem, zároveň jsem rád za to, že jsou tam ty asfaltové a betonové plochy, takže když prší, je vám to jedno, když se práší, tak je vám to taky jedno. Když to uděláte ten festiák na louce, tak když prší, tak jste v blátě, když je hodně sucho, tak nemůžete dýchat přes prach. Tady tomu ten areál se díky těm dispozicím vyhne, takže já to tam miluju, no, je to hezký a lidi uvidějí.
0: Ten váš festival po těch 6 letech má podtitul Family Reunion. Znamená to, že ho třeba tvoříte i ve stejném týmu?
1: No, spousta těch lidí, který je to dost šílený, jak jsem říkal, mě za chvilku bude půl století a ten festival jsem začal dělat vlastně před 24 lety a pracovalo tam u mě spousta lidí, kteří byli mladí teenageři, bylo jim třeba 13, 14, 15 a dneska jsou to inženýři, doktoři, zámečníci, kamionáci, všechno možný a spousta z nich jsou ve věku, kdy už jako odrostli těm festivalovým letům a takže samozřejmě jako naprostá drtivá většina těch lidí v týmu, to je nová krev, ale je tam pár oldschoolerů, který vlastně jako mají nějakou svoji, nechci říct nudnou praxi, ale jedou si taky ten klasický biznis a vlastně je to jako nenaplňuje a vydělávají dobrý peníze, mají dobrý posty, jsou to jako doktoři a tak a vlastně jako celý roky mě připomínají nebo ptají se, jak to bude, kdy už to budeme dělat zase, že se tam těší na ty 2-3 dny, kdy dělají nějakou úplně práci vlastně, která je mimo jejich obor a vlastně jako vzhledem k jejich odbornosti jsou jako výrazně pracovně jako níž zařazený a oni vlastně tam přijedou, úplně se tam zničej po každý, naposledy teda před těmi 7 lety. To je ono, je to vynechaných 6 ročníků, ale je to 7 let od posledního eventu. A takže tyhle lidi tam vždycky přijedou na těch pár dní, tam tomu festivalu dají všechno, úplně si vyčistí hlavu a pak se v pondělí zase vrátí do práce a čekají, až příští rok to zase bude. Takže hele, 90% týmu jsou noví lidi, ale to hlavní gro, to jsou stále ty samý lidi a to jsou jako jednotky lidí samozřejmě. No.
0: Je z vašeho úhlu pohledu nějaký patrný rozdíl, jak se vyvinul hip-hop od té doby, kdy jste začínali do dnešních dnů?
1: No, obrovsky se vyvinul. Když jsme začínali, tak já vlastně jsem z té úplně první generace graffiti writerů. Chodil jsem na první koncerty PSH, nebo tehdy byly ještě Peneři Stříčka Homboje. Na koncerty chodilo pár desítek lidí. Když tam bylo 150 lidí, tak to bylo wow. To bylo jako něco. A v té době bylo 10 kapel, 10 hip-hopových kapel v celé republice a my jsme s kolegou právě s Afrem jsme založili časopis, respektive on ho založil jako webzin na internetu, ale měli asi návštěvnost 300 lidí měsíčně a pak, když jsme se my znova potkali po letech, protože my se fakt známe jako od základní školy a po letech, po 5-6 letech jsme se potkali náhodně a zjistili jsme, že oba dva máme rádi tu hiphopovou kulturu, tak jsme mimo jiné založili časopis, který jsme vydávali pak 8,5 roku jako měsíčník. Vydali jsme řadu desek, vydali jsme první desku Kontrafaktu a řadě interpretů. A mimo jiné jsme třeba v Paláci Akropolis dělali akci, která se jmenovala Hiphop Foundation a to jsme dělali jako seriálovou akci 3 roky, udělali jsme 29 dílů a tam vlastně jsme dávali prostor mladým interpretům, kapelám, beatboxerům, freestylerům, DJům, graffiti writerům a tanečníkům v breaku A vím, že jsme vlastně jako ani nebyli schopní vyžít celý ten rok s kapelama tak, aby jsme někoho nezopakovali, jo? Že tehdy bylo opravdu 10 kapel a dneska těch interpretů, už to nejsou jenom kapely, jsou to i jako jednotlivci, že jo, rapéři, nicméně dneska těch samostatných jmen je, těch známějších je třeba ne 10, ale jich 100 a těch méně známých je dalších 300-400, to tehdy jako vůbec neexistovalo. Už když Hip Hop Camp měl ten poslední ročník v roce 2019, tak hip hop byl už dlouhý léta, třeba 3-4 roky jako nejposlouchanější žánr na světě. K nám do té české kotliny to vždycky tyhle trendy a informace dorazí trošku se zpožděním, my si dáváme na čas. A tak prostě dneska ta kultura je jako úplně totální mainstream, když jsme my začínali, tak to byl totální underground a je to jiný, no, je to prostě o pár let dál, ta scéna vyrostla obrovsky a my jsme zestárli.
0: Dobře, my jsme na konci rozhovoru, pojďme říct nakonec praktický informace pro posluchače Rádia 1.
1: Jasný. Tak praktický informace, budeme rádi, když přijedete se na nás podívat v pátek a nejlépe i v sobotu, nebo aspoň v pátek, nebo aspoň v sobotu. Příští týden festival je 21-22 srpen. Jsou tam dva plný večery, nabitý skvělou muzikou. Zopakuju ty kapely Conway the Machine, Digible Planets, Freddy Gibbs, Loop Troop, Coffee Stone, spousta českých, slovenských, polských, německých kapel. No a bude tam ta naše fakt specifická atmosféra, která nám hrozně dlouho chyběla a všichni se na to těšíme, takže doma chuť, program začíná už v brzkých odpoledních hodinách, nemělo by být takový hit jako ty poslední měsíce, má být příjemných nějakých 22 stupňů a my se těšíme a budeme rádi, že to přijedete oslavit s náma, ten comeback.
0: Bezva, já děkuju za rozhovor, doporučuji určitě sledovat stránky hiphopcamp.cz
1: a
0: ať se festival podaří.
1: Děkuju za to.
0: Díky za návštěvu.
1: Taky děkuju. Hezký den.
2: Reklama Rádia 1.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
10: Way Down We Go Tour 2027.
9: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, je 14 hodin 44,5 minuty a za před chvilkou nám dohráli Sleaford Mods. Předtím ještě se slyšeli novinku od Matyášových kamarádů, která byla nasazená ve Velké sedmě Rádia 1. A ještě nás čeká Baxter Dury a Wet Leg a to budou poslední věci, které uslyšíte v dnešní mojí směně. Děkuju za pozornost, budu se těšit na neděli na polední klid. Můj tracklist už visí, tak se můžete podívat. Mějte se moc hezky a od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví David Pomahač.

0: No. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Reklama na Radio 1.

16:03, posloucháte Rádio 1, frekvenci 91,9 v Praze, 97,5 v Plzni, 98,7 v Liberci, 100,2 v Českých Budějovicích, nebo můžete poslouchat i přes internet, přes naše stránky www.radio1.cz a nebo i celorepublikově v síti DAB. Dneska máme 12. srpna 2026. Krásný zbytek odpoledne vám od mikrofonu přeje Klára Nemravová. Budu tady s vámi až do 18. hodiny, kdy mě vystřídá pořad Spammers. No a do té doby vás čeká ještě jedna soutěž. V 17 hodin proběhne rozhovor, povídat si budeme o festivalu Noir Film, který proběhne v podhradí Českého Štenberka příští víkend od 19. do 22. srpna. No a naším hostem bude ředitel festivalu Vítek Grigarčík a vyšetřovatel Jiří Hacker. Takže více v 17 hodin. No a taky tento týden se v rámci kulturního léta věnujeme festivalu Kul v plotě, který proběhne 11. a 12. září v městě Písek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Reklama na Radio 1.

Dohrala nám nový single od Bonobo, Always on your side, kterého stojí Joy Crooks. A před Bonobo jste slyšeli Planet of Soul skladbu One v remixu od Uncle a ještě před skladbou One jsme si hráli Rockers Hi-Fi Push Push a ještě předtím zněla skladba Play od James K. No a tohle už je novinka z dílny Childish Gambino a Dahy a skladba Runnin na Rádiu 1.

15:39 minut na Rádiu 1 nám dohrává skladba Red Clay Love z desky Zero, která vyšla letos nedávno a je od britské zpěvačky Alevi. Předtím jste ještě slyšeli skladbu Heat Waves od Glass Animals z desky Dream a tohle už je Staropilot, Stratopilot a skladba Z.

0: Soutěž Rádia 1.
1: A máme tady slibovanou soutěž. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Kul v plotě. Genius Loci města Písku se o víkendu v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí solově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém Písku. Leto se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovenska, Běloruska, Rakouska, Slovenska, Polska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. No a vyhrát v této soutěži můžete dvě vstupenky na Kul v plotě, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hotbook, poukaz 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, originální triko od Les Houbeles a 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. No a otázka zní: na festivalu Kul v plotě vystoupí také umělkyně Mili Janatková. Jaký je název její letošní dvojdesky, kterou vydala společně s Jaroslavem Kořánem? Za A je to Vítr, za B In the Hut a za C Písně dne a Písně noci. Takže jak se jmenuje letošní dvojalbum Mili Janatkové, které vydala společně s Jaroslavem Kořánem? Ještě jednou možnosti: za A je to Vítr, za B In the Hut a za C Písně dne a Písně noci. Volat můžete teď na číslo 210 323 919, ještě jednou číslo 210 323 919. Pokud správně odpovíte, cena je vaše. Haló, Rádio 1? Haló, haló?
2: Ahoj, Kuba.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Hele, typnu si Vítr, nevím.
1: Vítr to není, bohužel.
2: Dobře.
1: Tak příště, díky za zavolání, čau, ahoj. Haló, Rádio 1? Haló? Rádio? Haló, Rádio 1?
3: Ahoj, Milada.
1: Ahoj, ahoj.
3: Já volám do soutěže, ale asi špatně.
1: Voláš do soutěže? Ne, dobrý, voláš do soutěže. Jestli chceš v soutěži, tak můžeš.
3: Tak já si myslím, že jsou to Písně dne a Písně noci.
1: No tak to si myslíš správně, já ti gratuluju, že jsi se dovolala a že jsi získala tu cenu, tak si ji užij a ještě prosím tě nezavěšuji, já ti řeknu, jak se k té ceně dostaneš, jo?
3: Jasně, díky.
1: Tak jo, tak zatím díky za zavolání, ahoj.
3: Perfektní.

A k soutěži nám hrály dvě skladby z desky Písně dne od Milie Natkové a Jaroslava Kořána. Toto byla skladba Dech a předtím ještě skladba Rytmus, která je momentálně na 6. místě naší velké sedmi. No, my se ještě stihneme pustit Floexe a skladbu Railway Electro na Rádiu 1.

0: jedno.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal.

Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě se skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

britská dvojice Blood Red Shoes vydala teďko 7. srpna nový single Don't Say a Word. Na B straně skladba Useless Sentiment. A vy jste slyšeli skladbu Don't Say a Word. A před Blood Red Shoes jsme si hráli Jesus and Mary Chain a skladbu April Skies. Následovat bude další nový single od newyorské kapely Dive. Skladba The Fountain.

toto byla další kapela z New Yorku, The Drums a nový single It Didn't Matter. A v Americe ještě zůstaneme, přesuneme se na západní pobřeží. Showcaseová dream popová kapela ze Seattle jménem Hibu a skladba Resolve to Burn k nám hraje právě na Rádiu 1.

16 hodin 16 minut, nejvyšší čas na kulturní servis, na poslední vydání kulturního servisu dnešního dne. Repríza druhé části, kde se věnujeme koncertům, tančírnám, filmům, programu Rádia 1. Takže koncertovat nebo tančit můžete v Zachspach v Plzni, kde vystoupí Sensimilium od 20 hodin v Žezdoku. Dneska vystoupí od 21 hodin, nebo tam proběhne MUF narozeninový koncert od 21 hodin. V Rock Café dneska od 19 hodin zahraje Alien Ant Farm a Rabies. A na Cargo Gallery se koná Let's Dance Millenix od 19.30. Máte-li chuť na kino, tak v letním kině Dlabačov dneska uvidíte film Nenapravitelný od 21 hodin. Jasoň Centrum od 20 hodin promítá film Někdo to rád v Plzni. Edison Film Hub uvádí dneska v 18 hodin Odiseu a v 21.30 Posedlost. V kině Pilotů uvidíte v 21 hodin film Já, Daniel Blake a v 21.30 Chlast. V letním kině v Meat Factory dneska uvidíte Anatomii pádu od 20.30. V kině Dlabačov můžete vidět Mouchy od 18.30 a od 20.30 Hořské svátky. A letní kino v klubovně Povaleč dneska promítá film Přísahám, že za to nemůžu, začátek 19.30. No a na Rádiu 1 uslyšíte v 18 hodin pořad Spammers, v 19 hodin v rámci CD Nonstop uslyšíte Desku City od Stuarta McCallama. V 21 hodin Zátiší a ve 22 hodin Soundbomb.

0: jedno.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Reklama na Radio 1.

Nový single od kapely Ministry, Burned Out. No a Ministry ještě tak zcela tak úplně burned out nejsou po strašně dlouhý odmlce. Přijdu zahrát do Prahy příští rok, 21. dubna vystoupí ve Fórum Karlín. A tohle jsou Health ve spolupráci se zpěvačkou Lauren Mayberry a skladba Ashamed.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

teď momentálně nám hraje skladba Eden od zpěvačky Avalon Emerson. Před chvilkou dohrála skladba Každá další od Veru Linhartové, no a předtím to byla novinka nasazená do Velké sedmi. Skladba Krajinou od kapely Papírový draci.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Reklama na Radio 1.

0: 17 hodin, jedna minuta na Rádiu 1 nám dohrála Route 66 Team od Nelsona Riddla, kterou jsem nevybrala náhodou, neboť v příštích minutách bude řeč o festivalu Noir Film, který letos proběhne již po 14. Letos se přemístí do českého Šternberka, neb každý sudý rok je v českém Šternberku, každý lichý rok je na Karlštejně.
1: No a já už
0: na křivoklátě. Pardon. Ale já už v tuhle chvíli vítám ve studiu ředitele festivalu Vítka Grigarčíka. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: A vy jste si přivedl sebou hosta, pana vyšetřovatele Jiřího Hekra. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak, letos...
1: Z oddělení vražd.
0: Tematicky hezky k noir filmu. Tak co se letos chystá na festivalu? Já jsem se koukala, že vlastně jedním z tematickým celkem je trackerský noir, proto jsem právě hrála Route 66, protože tu písničku posluchači znají v podání od Depeche Mode. Nicméně, co jste si letos připravili, kromě teda trackerskýho noiru?
1: Je to trackerský noir, je jedna z 8 programových sekcí. Těch zajímavostí, myslím, že v programu najdeme celou řadu. Geograficky jsme letos v Evropě, takže budeme promítat britské filmy. Britský noir Vrací úder, konkrétní název přímo té sekce, nad kterou převzal osobní záštitu i britský velvyslanec v České republice Matt Field.
0: Skvělý. Tak můžete třeba zmínit nějaký filmy, které budou stát za to z toho britského?
1: Myslím si, že bude stát za to
0: všechno.
1: Určitě film, který je spojen i s dalším hostem tady dneska, což je Dokonalý zločin, který půjde v sobotu od 17 hodin. A shodou okolností film vlastně z té programové sekce celý festival i ukončí v sobotu v 8:30 večer na horním nádvoří českého Šternberka. Je to film pronásledovaný, myslím si, že velmi zvláštní téma, jedná se o únos 7letého chlapce, který vlastně ale tím únosem nic nestrácí, naopak získává, protože ho unáší někdo, kdo také utíká a ochrání ho před dalšími prostě nástrahami, které tam v tom filmu uvidíte.
0: Skvělý. Tak když už tady máme pana vyšetřovatele, vy budete něco říkat k filmu Dokonalý zločin, nebo takhle, existuje něco takového jako Dokonalý zločin?
2: Já doufám, že neexistuje, to bychom asi neměli moc práce. Nicméně k tomu filmu asi nic říkat nebudu, protože jsem ještě neviděl, takže já se na něj těším na tom festivalu a spíš tam bude jenom taková nějaká beseda po skončení toho promítání a můžeme tam si povědět o nějakých aktuálních případech, které jsem vyšetřoval, nebo které skončily nedávno.
0: Tak to máme dále.
1: máme probrat všechny sekce, nebo
0: určitě,
1: máme to?
0: Určitě, no určitě. Já myslím, že to je tady potřeba nalákat posluchače, aby měli chuť přijet na festival.
1: Ti, kteří nás poslouchají pravidelně, tak samozřejmě jsem rád, že jako jedna z prvních otázek nezazněla, co je to vlastně film noir. Doufám, že ti, kteří nás na Rádio 1 poslouchají pravidelně, tak už na tuto otázku znají odpověď několikrát.
0: Navíc máme všichni Google, že jo? Takže.
1: Ten výklad samozřejmě se může lišit. V každém případě určitě pozveme i na tradiční československý noir, který má letos jednu velkou specialitu, a to jsou Vánoce s Alžbětou, což je pozapomenutý film od Karla Kachyni, který budeme promítat v pátek večer. Před tím filmem, tím, že v pátek večer, konkrétně příští týden, bude 21. srpna, toto neblahé datum, tak budeme mít i dokument slovenský Černé dni, který budou živě doprovázet saxofonista Kamil Janský a kytarista Joe Karafiát. Kamil Janský je z Laury a její tygři a Joe Karafiát je z The Plastic People of the Universe.
0: Tak to bude hezký.
1: Ten film je výjimečný v tom, že poprvé, nebo zatím jsem nenašel žádnou takovou podobnou situaci, která by nastala při projekci, kdy my ten film jsme se rozhodli, že ho zpřístupníme i zrakově handicapovaným a po dohodě s hercem Honzou Šťastným, který namluvil audiopopis pro nevidomé a slabozraké, by měli na tom nádvoří být současně vidící návštěvníci a zrakově handicapovaní, kteří budou mít vlastně do toho ucha ten audiopopis a zpřístupníme tak ten film vlastně i těm, kteří by si ho jinak vůbec neužili, takhle budeme doufat, že je to vtáhne skutečně ten kvalitní audiopopis do toho děje filmu. A současně ten film v rámci Noirové edice vydáváme letos i na DVD, kde bude ten audiopopis také, takže budou mít potom možnost, pokud je to zaujme,
0: si
1: ho pořídit dokonce tak.
0: Skvělý, tak to je skvělý. Pak tam máme ještě sekci americké kriminální fikce Philip Marlowe.
1: To je velmi sledovaná, alespoň podle zájmu, velmi sledovaná sekce. Já mám obrovskou radost, že se mi díky té sekci podařilo po asi třech, čtyřech letech znovu přilákat Tomáše Hanáka, jako Phila Marlowa, který už jezdil jenom na ozvěny, ale na festival z různých důvodů ty poslední roky nepřijel. A letos budou před jedním z těch filmů, což je Vysoké okno, v sobotu odpoledne, číst s Petrem Lněničkou z dosud nesfilmované vlastně Chandlerovky Případ na ruby. A zajímavostí je, že oni se profesně nikdy nepotkali. A když jsem oběma řekl, že by mohli číst s tím druhým, tak bylo na nich vidět, že je to pro ně, že je to moc těžší. Tak mám radost, že festival dokáže spojovat vlastně i herce, kteří spolu nikdy nehráli a budou moct stejně tak jako před tím zakončujícím filmem Pronásledovaný, budou číst vlastně, bude tam živé čtení vlastně před těmi projekcemi.
0: Báječný, máte ještě nějaký jiný vzácný hosty letos připravený?
1: Máme vzácné hosty připravené, budeme dokonce mít jednu premiéru před čtvrteční večerní projekcí. Je to zatím teda zahaleno velkým tajemstvím, ten úvod před tou projekcí obstará vzdušná akrobatka. Já si to zatím jenom tak jako představuju, jak bude tam před plátnem, co bude vytvářet. My jsme se s ní domluvili, že by to měly být noárové kreace, nebo respektive, že by měla být oblečena a že by to mělo být, ale noárová kreace, jenom jsem v legraci utrousil, že nechci, aby byla až úplně noárová, teda aby opravdu zůstala vzdušnou akrobatkou i po tom čísle, co bude předvádět.
0: Jo, aby to tady nemusel pan Jiří Hacker vyšetřovat potom.
1: Tak, takže to bude určitě poprvé úplně na Noir Film Festivalu. Jinak před zahajovací projekcí, která je právě z toho trackerského noáru Jestli noci, mimo jiné s Humphrey Bogartem v trošku netradiční roli, tak tam bychom měli mít vlastně Michaelu Koudelkovou flétnistku, takže to bude živé čtení, vzdušná akrobacie. Myslím si, že ty úvody před těmi projekcemi, plus teda před Vánocemi s Alžbětou, ještě ten dokument, tak to bude letos, myslím, i v tomto velmi pestré.
0: A co ten trackerský noir? To mě teda fakt zaujal, to netušila, že něco takového, nebo že vlastně se dají jakoby najít filmy, které mají vlastně tu tématiku noir plus teda ještě jako road film.
1: Tak je to z prostředí prostě řidičů jakoby velkých automobilů, velkých vozidel. Není to klasický road movie noir, tam to některé ty podle dramaturgů nesplňuje, tak jsme vzali to, že se to odehrává opravdu v těch velkých autech ty příběhy, které jsou také poměrně rozmanité a jeden z těch příběhů právě i s velmi slavným Humphrey Bogartem bude jako zahajovací film ve středu 19. také od 20:30.
0: Takže vlastně festival začíná v 19, to jsem úplně neřekla, nebo řekla jsem to na začátek, nebo neřekla, to se nejsem jistá, od kdy do kdy festival se koná. Já jsem řekla kde a neřekla jsem kdy, takže od 19. do 22. srpna.
1: První projekce 19. je ve 3 odpoledne. Myslím si, že velmi, velmi symbolická projekce, protože když teď někdo chce žít a chodit na procházky v těchto těch šílených vedrech, tak my jsme se rozhodli, že promítneme film z roku 1962, kde jsou absolutně zasněžené, opravdu nenafoukané, zasněžené Krkonoše. Film se jmenuje Vánice, takže si myslím, že a je i v symbolickém sále, kde je největší chlad, jako ve staré gotické kuchyni, jinak nejkrásnější sál suverénně. Takže tam se mohou ti první návštěvníci letošního ročníku i ochladit.
0: No já se tady zeptám ještě pana Hackera, jak jsme tady na tom v Čechách s temnotou a zločinem? Jsme tom jako na tom průměrně, podprůměrně, nadprůměrně?
2: Já si myslím, že jsme relativně bezpečná země proti ostatním. Úplně bych se tady nebál vyjít na ulici večer.
0: Dobře, Dobře.
2: Nebo cítíte se být ohrožený?
0: Ne, to je jenom jako vlastně jako k tomu tématu těch vlastně jakoby temných filmů.
2: Samozřejmě, že ty zločiny se dějou a odehrávají, vždycky se děli a budou se dít, bohužel, ale nemyslím si, že bychom byli nějak extra nebezpečná země. Když se podíváte po Evropě nebo po světě, co se děje, tak můžeme být rádi, že žijeme v České republice.
0: A chtěl byste teda říct nějaký, krátce říct něco o nějakém zajímavém případu, který jste vyšetřoval, nebo to si necháte až na
2: to
0: festival?
2: To si asi necháme, když tak na tu besedu.
0: Tak jo, takže tím pádem vlastně posluchači, kdo jste zvědaví, tak musíte do Štemberka na noir film. Ještě něco bychom chtěli dodat?
1: No ne, já jsem tak jako, když jsem poslouchal Jirku, to je váš třetí ročník, ne?
2: Jo, třetí.
1: Vlastně je to teprve třetí ročník. My jsme se dostali k tomu s tím, že loni jsme po projekci známého filmu Psycho tak také rozebíral velmi, velmi zajímavý případ. A já jsem si říkal, že z toho vyprodaného sálu tam zůstane třeba 5 lidí, 8, 10. Byl jsem hrozně překvapený, když jsem se přišel podívat, že tam zůstala většina sálu a že to nebylo ani tak marné, že skutečně i ty dotazy od těch diváků byly poměrně k věci, tak pro velký úspěch jsme se rozhodli tu diskuzi k jinému případu samozřejmě zařadit i letos. A musím říct, že se to, ta kombinace toho filmu a i té diskuze následné se opět setkala s obrovským zájmem, takže ta projekce v tuhle chvíli je vyprodaná. Mm-hmm. Stejně jako 11 dalších projekcí, takže pokud stále váháte, jestli přijet a někteří třeba poprvé na Noir Film Festival letos na Český Štemberk, tak si vyberte co nejdříve a přijeďte si zažít tu atmosféru, kterou se náš festival opravdu odlišuje od většiny jiných festivalů filmových zejména.
0: Skvěle. A více informací na webu
1: noirfilmfestival.cz.
0: Ano. Tak jo, já myslím, že já už nemám víc otázek, jestli to stačilo takhle, tak, nebo jestli chcete ještě něco dodat.
2: Já jsem...
1: Prosím tě, a proč na náš festival vůbec jezdíš, jako Jirko?
2: Já, protože jsem obrovský fanoušek detektivek jako takových, protože to nejsou úplně reální příběhy, ale baví mě to od dětství a možná to taky proto byl důvod, proč jsem si vybral tu profesi, kterou dělám. Takže a ty noirové filmy jsou úplně jiný, mají takovou atmosféru prostě temnou, která se mi líbí. Navíc letos jste mi udělali radost teda s tím filmem Marlowem, že Chandlera jsem četl opravdu jako už dětství a vždycky mě to fascinovalo. Takže proto.
1: Tak já doufám, že uděláme radost i spoustě posluchačům, kteří teď jsou nalákáni a třeba se vypraví alespoň na jeden film na náš festival.
0: Tak jo, tak Noir Film Festival v Podhradí Českého Štenberka od 19. do 22. srpna. Já vám děkuju za návštěvu ve studiu, přeju hojnou návštěvnost. Na písničku nakonec jsem si vybrala skladbu od Jeffa Becka, ve které hostuje Johnny Depp a je to This is a song for Miss Hedy Lamarr, protože Hedy Lamarr budete mít taky v jednom filmu dáma bez dokladu. Tak jo, tak ať se daří a zase třeba příště přijďte na návštěvu nám říct, co se bude dít příští rok 15. ročníku.
1: Děkujeme za pozvání a příští rok 15. bude zase, pokud se nic nestane, tak se vrátíme na Křivoklát.
0: Tak jo. Tak,
2: díky za pozornost.
0: Tak díky moc, mějte se.

0: 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, může skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

Dohráli nám Heights of Abraham a skladba Strip Light. Máme 17 hodin 39 minut, posloucháte Rádio 1. No a co jste v uplynulých minutách slyšeli? Před Heights of Abraham to byl Daniel Avery a Cecil Belief, skladba Rapture in Blue a ještě předtím Blood Orange. Ve spolupráci s The Dirty Column, Tarik Al-Sabir, Caroline Poláček a Daniel Caesar, skladba The Field. No a ještě předtím to byla novinka od Arlo Parks. Skladba Floyd, ve kterého jste John Glacier, no a teď si dáme 14. místo velké sedmi, skladba Akira, Clara Woden a Toyota Vangelis.

CD Nonstop. Britský jazzový kytarista Stuart McCallum se v minulosti proslavil už v projektech jako The Cinematic Orchestra či The Breath. Jeho čtvrté solové album City z roku 2015 zazní v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Cool v Plotě v Písku. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Darovala nám novinka od Becka, skladba In The Night. Teď si dáme ještě ukázku z nového alba od Trickyho. To dostalo názvom Different When It's Silent. Na desce hostuje zpěvák Mitch Sanders a toto je skladba Paris Maybe.

17 hodin 15 minut, teda 50 minut. Prostě je tolik hodin, kolik je. A Klára Nemrová se s váma v tuto chvíli loučí. Můj dnešní playlist je vám k dispozici na stránkách Rádia 1. Pořád Spamers už se tady chystá. Takže neodcházejte od přijímačů. Já se budu těšit na slyšenou zase za 14 dní ve středu v 15 hodin. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví. Čau.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Reklama na Radio 1.

0: Ola, ola, zdravíme všichni, kdo poslouchá Rádio 1. Jak už řekla Klára před náma, dneska je 12. srpna a středa. A všechno nejlepší vlastně Kláře, protože má dneska svátek. A já, jelikož už jsem nechtěl být samotný spammer tady ve studiu, protože Paulina je pořád v Číně, nýho, tak jsem se sem přivedl svého dost dobrýho kamaráda, Alberta.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače u rádiových přijímačů.
0: Jestli tady sedí, cítíš tu pohodlně zlato?
1: Moc pohodlně. Moc.
0: Super. A řekneš nám, co právě teďkon zhrálo, nebo vlastně ještě hraje?
1: Ano, tak zrovna dohrál song, který jsem vybral já. A ten song se jmenoval The Party is Crashing Us a byl od kapely Of Montreal.
0: Ty si vlastně, já jsem právě Alberta poprosil, aby si vybral pár svých jako oblíbených songů a nasadil mi je sem, protože do tohohle setu, co jsem si připravil, já se to dost hodilo. Alberta, ty jsi to poslouchal předtím, nebo je to tvoje nějaký jako...
1: Poslouchal jsem ho docela dlouho, tenhle song. K tomuhle songu si pamatuju, že vlastně je to jeden z oblíbených songů mojí milovaný reperky Azealia Banks.
0: Miluju.
1: Takže takovej nečekaný tip.
0: My jsme byli i na koncertě, takže je docela dost čekaný.
1: Je čekaný.
0: Tak, aby jsme je moc na začátek neumluvili, tak teď si pustíme další písničku. Je to od interpretky Dine a song se jmenuje Love, Love, Love. Posloucháte Rádio 1?

0: Právě jste slyšeli novou Slate Brand New Chanels s příznačným názvem. Jak se ti to líbilo, Alberte? Pojď to hodnotit. My s Paulínou rádi hodnotíme.
1: Mně se to líbilo moc, ale upřímně asi ten předchozí song, na který tenhle navazuje svým názvem, takže Pída Chanels, tak ten je asi jako můj oblíbenější. Je takový syrovější možná jako tím zvukem.
0: To máš možná pravdu, ten je víc takový garážový, mám pocit. Já miluji, že stejný názor by určitě měla Paulí, hele.
1: Zdravíme Paulínu do Číny.
0: Přesně tak.
1: Doufám, že poslouchá.
0: Tam je, kolik je tam vlastně hodin? Vůbec nevím, jak tam funguje.
1: Plus 6. No ale možná záleží. Možná má Čína víc jakoby časových pásem.
0: Protože je tak velká.
1: Zjistíme do příště.
0: Zjistíme do příště, když tak to zčekněte na Google. Jako další, já jsem vlastně, moje sestry mají dneska narozeniny. Aha, lvíčata vlastně, úplně stejně jako ty. A oni mají rádi Miley Cyrus. Takže jsem si připravil takovou níšovější Miley Cyrus. A písnička se jmenuje Space Boots. Je to z jejího alba Miley and her dead, nebo jak to, jak se jmenuje? Miley and her dead pants. Je to miluji, protože to album bylo hrozně, nebylo dobře hodnocený.
1: A je takový nejméně mainstreamově popový.
0: Přesně, ale ono i tak hudebně právě, nevím, jestli jsi poslouchal.
1: Je zajímavý, je to vlastně jediný album od Miley, co jsem slyšel celý, zrovna tohleto alternativní.
0: Že jo,
1: já jsem totiž hodně alternativní.
0: To určitě ještě uslyšíte nějaký alternativní muziky, kousky, přesně. Tak Miley Cyrus, Space Boots na Radio 1.

Právě jste slyšeli čínskou zpěvačku Eden 2001. Název songu vám neřeknu, ten by vám řekla Paulína. A mě osobně Eden 2001 zaujmul takovou poetickou až jako nostalgickou atmosférou, a když už jsme u té nostalgie, tak jsem si říkal, že se tam prdnu nějaký svůj oblíbený nostalgický song, a tenhle je z roku 2013. Interpret se jmenuje Ai Weiwei, je to typka a týpek, a tuhletou písničku jsem měl na svém Tumblru s názvem octorium.tumblr.com. Už to neexistuje, díky bohu. A písnička je super a určitě si ji užijete. Posloucháte Radio 1.

0: Oh yeah, miluju. Tohle byl zrovna Albertův výběr, co nám to zahrálo?
1: Tak teď zrovna nám zahrál song, který se jmenoval, že se tak jmenuje pořád, jmenuje se Knockout a interpreti jsou Lil Wayne, neboli kolokviálně známý jako Weezy, a Nicki Minaj. Já jsem se na něj vzpomněl zrovna teďko v týdnu a byl jsem naprosto v extázi, protože navíc tenhle song je naprostý klenot v rámci jako diskografii těch dvou jako autorů, tak nic takovýho jakoby druhýho nemají už.
0: Já jsem hlavně nepochopil, že tam jako narvali třeba tolik kytar a tak, ale on měl chvilku Lil Wayne, a.k.a. Weezy, měl chvilku jako takovou etapu, že vlastně jel docela kytarový věcičky, ne?
1: To je pravda, no. To je pravda, ale mě teda zasáhnul jenom tenhle song, ale ještě mě teda jako nepustil za ty léta letoucí, co znám.
0: Já miluji, že jsi na to vzpomněl, protože jako uzrál skvěle, tenhle song uzrál super. Když už jsme u těch kytar, tak si pustíme trochu kytarovější novinku, je to od interpreta Freak Slug. A prostě přečteš ten název té písničky, jak se jmenuje?
1: Jo, a kam se mám dívat?
0: Sem.
1: Jasně. Tady. Takže Freak Slug.
0: Aha.
1: A ten song se jmenuje Girl, čárka.
0: Aha, správně.
1: Intentions.
0: Přesně tak. Škoda, že se to nemůže Freak Girl Slug Intentions. Tak, Freak Slug Girl Intentions, Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Mami, víš, co je tohle?
4: Sanitka?
3: Ano.
4: A víš, kdy sanitka houká?
3: Když nikomu jede na pomoc.
4: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
5: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
6: Čekají vás záchranářské speciály,
5: moderní sanitky,
6: ukázky první pomoci
5: a program pro celou rodinu.
6: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
5: Vstup zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny, Bohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku, sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepilevického již od 17. srpna, www.festivalkefír.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Du-dum. Tak, právě jste slyšeli Demon Queen, Tobacco and Zeki Force Funk. Singles, nebo teda nejdo single, sakra. Song,
1: píseň.
0: Je to píseň, skladba. Love Hour Zero. Alberte, jak se ti to líbilo? To je můj oblíbený song z dětství.
1: Extrémně se mi to líbilo, hned jsem si to šazamnul. Mm-hmm. Doufám, že můj šazam se rozjede, jakmile vyleze ze studia a budu mít zase signál. Každopádně ten synťáček je úplně extrémně roztomilej v tom. Je to strašně milá píseň.
0: Je to milá skladba. Tak, my pojedeme teďkonc dál, teďkonc nebudeme moc jipovat, protože já chci dát taky Albertovi prostor na jeho dva skvělý kousky, který si fakt jakoby pro nás připravil. Takže jakoby rovnou si tam jakoby najedeme na něco dalšího a dáme si RNG Strobe Light.

0: A docela Lady Gaga, nás docela dost pohybovala tady ve studiu.
1: Že jo.
0: Dobře, že jsme v rádiu a ne v televizi.
1: Jako ano, že
0: to posluchači nemohli vidět.
1: OK, já jsem, hele, teď už dost svýchu. Já potřebuju právě teď, co jsi pro nás připravil ty, protože na to se moc těším. Takže, co jsi pro nás vlastně teda připravil?
0: Takže já jsem šel včera do svojí složky songy, co bych chtěl jednou zahrát v rádiu. Vytáhnul jsem tyhle dva kousky, ten první z nich, tak se jmenuje Maso, jako sval.
1: Ano.
0: A interpret je kapela Easter, což znamená Velikonoce, ale není to velikonoční song.
1: Není,
0: ale můžete ho poslouchat i na Velikonoce a dokonce,
1: vajíček.
0: Ano, a když jsem byl posedlej touhle kapelou v pubertě, tak jsem dokonce jednou šel na jejich koncert a měl jsem příležitost se s nima povídat v backstage a byl jsem naprosto z toho starstruck. A zpěvačka se mě zeptala, kde si může v Praze dát kynutý houskový knedlíky, že bych chtěl vyzkoušet a já jsem jí řekl, že nevím.
1: Ale já bych taky vlastně nevěděl, abych věděl, kde se dá dobrý prostě nudle nebo fo, ale jakoby...
0: Já jsem právě řekl, že jezdím na něk babičce.
1: Jasně, no to dává smysl.
0: Tam nechtěla.
1: Ona nechtěla to pořád. Nechtěla to.
0: K nevíře.
1: Já ji teda nechápu. No takže Easter, Muscle, Radio 1, let's go.

0: Tak tohle jsme si taky dlouho přál pustit v rádiu, tak jsem rád, že se nakonec zadařilo. Song se jmenoval Crown od interpretky Samus. A Samus se nazvala podle Samus Aran, což je protagonistka z videoherní série Metroid, velice populární.
1: Okay.
0: Už hodně jako starý a celý ten song je vlastně inspirovaný touhle s tou videohrou a ona vlastně jakoby se tam vtěluje do té hlavní hrdinky a zpívá a rapuje tam dokonce i o těch jako nepřátelích, o těch bosses, proti kterým se jako bojuje v té hře a dokonce jakoby a ten backdrop hudební tak je z toho vysamplovaný.
1: Takže je to vlastně gamer's dream? Tyjo,
0: je to gamer's dream, je to takový, jako, taková geeky jednohubka.
1: Ale ono to i tak zní, ono to zní tak jako fakt, že to má být ve hře. Jestli mi rozumíš. Je to fakt super. No, my jsme se tady tímhle tím songem vlastně chtěli trošku rozloučit, protože už za chvilku, za 5 minut, máme 7 a musíme jít pryč, musíme opustit místnost. A Berte, jak se cítil, jak se ti to tady líbilo vlastně? Jak se ti líbilo pouštět lidem do ucha tvoje oblíbený šlágr?
0: Jako rozhodně je to highlight mýho měsíce, z 12. rádia, já jsem naprosto nadšený, chci pozdravit všechny své fanoušky.
1: Určitě, určitě
0: pozdrav. I nový fanoušky a všichni, co se mě naladili, mámu a spol.
1: Přesně tak.
0: A všichni myslím, takže jsem naprosto nadšený, tak já doufám, že zase někdy třeba dostanu příležitost něco nasázet.
1: Mega, jasně jsem přinesu v tašce. A když jsme to takhle hezky skončili tímhletím tvým pěkným repíkem, tak já bych to ukončil nějakým vtipným repíkem, jestli mu to můžu, jestli mi to dovolíš.
0: Já jsem pro, uděluju povolení.
1: Uděluješ povolení. A myslím si, že tenhle song znáš a máš ho rád. Je to MIA, Sexodus.
0: Tak to znám. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Doufám, že nosíš svůj Brain Protection Durak. Proti 5G záření.
0: Do rády, abych bez něj nemohla.
1: Přesně tak, přesně tak, přesně tak, do rády a hlavně.
0: Tady se to vlní všude všechno.
1: I já už. Takže tímhle bychom se chtěli rozloučit. Mějte moc hezkou středu, hezký středeční večer. Ještě jednou přejeme Klárám všechno hezký name day. A moc děkuju hlavně Albertovi, že jsi tu se mnou dneska byl a zvládl toto se mnou. Fakt děkuju. Přijde znova. MIA, Sexons, posloucháte Rádio 1.
0: Naschle.

0: CD non-stop.
1: Máme tu 19. hodinu středu a je tu s tím pravidelný pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s britským hudebníkem, kytaristou, skladatelem Stuart McCallumem, a bude znít jeho čtvrté solové album s názvem City, které vyšlo v roce 2015 na značce Name Jazz. My si tohodle britského hudebníka a dříve také člena kapely Cinematic Orchestra dáváme do CD non-stopu v souvislosti s jeho vystoupením zde v Čechách, a to hlavně teďka ho konkrétně uvidíte na festivalu Cool v Plotě v Písku, kde vystoupí ten sobotní odpoledne. Každopádně Stuart McCallum pochází z Manchesteru a už od mládí se učil na kytaru. Kromě ale hraní je také pedagogem, učí na Vysoké škole College of Music v Manchesteru, kde se věnuje výzkumu v oblasti imerzivního zvuku a Dolby Atmos. A proslavil se zejména, jak jsem řekl, dlouholetým působením v new jazzové formaci The Cinematic Orchestra. Vy jste ho viděli také zde v Praze v minulé dekádě v paláci Acropolis na Music Infinity. Já doplním, že nejenom právě solově, ale také třeba s projektem The Breath, ve kterým také ho můžete už sledovat poslední dekádu, který založil se zpěvačkou Ryana Connolly. Každopádně respekt si získal svým osobitým přístupem ke kytarové hře, kde propojuje nejenom jazzovou improvizaci, ale také jemnou ambientní elektroniku, vlivy filmové muziky, ale také i folku. Jak jsem řekl, vy jste mohli Stuart McCallema nejdříve najít v projektu Cinematic Orchestra, a to tenkrát ještě na třeba zásadním albu Muffler, později živé nahrádce Live at the Royal Albert Hall, ale také spolupracoval s dalšími různými hudebními osobnostmi napříč žánry, od jazzových třeba legend Johna Sermana, Kenny Wheelera či Ari Henninga, přes elektronické autory jako Jordan Rakey, James Zoo, J.B. Cooper, či také folkové ikony. To byla třeba spolupráce s Denny Thompsonem. On sám má velmi bohatou diskografii, obzvlášť tu solovou, kde debutoval už před 20 lety, v roce 2006, deskou Echo Architect. To byla vlastně taková příjemná new jazzová nahrávka, kterou si vydal tenkrát přes svůj bandcamp. No a 3 roky na to se objevuje jeho eponymně nazvané album Stuart McCallum pro značku Sam Production, to bylo v roce 2009. No a takové to klíčové průlomové album v jeho solové kariéře byla deska Distilled, která vyšla v roce 2011, tentokrát už pro jazzový label Nime, kde se zaměřoval také i na různé své právě zvukové experimenty na pomezí cinematické hudby, jazzu i ambientu. K téhle desce vznikla pak živá nahrávka rok později. No a v roce 2013 se pak objevuje i jeho soundtracková deska The Ultimate Four, tentokrát skóre pro Linda Sterling spolupráci, kde se objevují fúze nejenom jazzu, elektroniky, ale i hip-hopových prvků. No a to čtvrté své pak studiové album nahrává 2 roky později, v roce 2015. Právě deska City, kterou dneska i uslyšíte v CD non-stopu, vyšla i na té jazzové značce Nime opět. A jedná se o velmi sofistikovaný moderní crossover mezi new jazzem a možná vlivy i soulu či kytarové hudby. K téhle se také vznikla tentokrát živá nahrávka City Live EP v roce 2017, kde mu hostuje třeba i J.P. Cooper. No a to páté pak studiové album Solitude můžete najít jeho diskografii v roce 2018. Tentokrát je více intimnější deska, kritikou oceňované album, hlavně za jeho akustický přístup tentokrát. No a následující rok 2019 vychází pak i další album s názvem Counterpart. Tentokrát zde Stuart McCallum prozkoumává více kytarové zvuky a plochy. A opět komornější nahrávka pak vzniká v roce 2022, to byla tentokrát deska s názvem Vinyl Room Sessions. No a jeho poslední zatím studiové album vyšlo před 2 lety pod názvem Rain is Coming, kde najdete celkově 7 nahrávek a pak i 8. bonus, tentokrát ambientní verzi úvodní skladby Blooming. To byla deska, která vyšla v létě roku 2024 na značce E2 Music. Doplním, že od té doby jste mohli ještě zaregistrovat ještě jeho letos vydané EP A Quiet Gathering se singlovkami jako When I Fall in Love či My Ideal. Tuhle tu opět výbornou new jazz kytarovou fúzi, která se objevala v dubnu letošního roku na jazzové, tentokrát značce Edition. Každopádně Stuart McCallum teď už na rádiu 1 v jeho desce City, naživo pak ten druhý den festivalu Cool v Plotě, se kterým máme ostatně tento týden kulturní léto. No a já vám popřeju už krásný poslech. Stuart McCallum.
0: CD non-stop.

Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Není.

chceš mě dneska dobro.

0: na festival.
1: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
2: Trutnov, fotr všech festiáků.
1: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s Muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
2: Ale co jim Ondřej Havelky?
1: Trutnov.cz.
3: Zdravím vás jako náčelník.
4: Já taky budu tam.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
7: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
8: Way Down We Go Tour 2027.
7: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

nám dohrál Chip, Rise Up. Už v podstatě veterán UK scény. I když se to nezdá, tak už prostě nějakých 15 let je takovou stálicí na UK scéně a to je jeho nový single, který je skvělej, bych řekl, featuring Keys and Crates a featuring Spice a Idris Elba, který jednou za čas prostě spolupracuje na takovýhle bangru, viz třeba Wiley Bosey, což je prostě doteď skvělá věc, která se dá pouštět v klubech. A tak asistuje a jako velmi dobrý DJ klubový, ví jak na to takzvaně. Tohle je Soundbomb, já jsem Double J a dneska máme hodně docela nových věcí, ale samozřejmě dojde i nějaký classics. Na začátek úplně první track byl Nines, Hold You Down. Nines je pro mě za posledních třeba 10 let minimálně top 5 UK MC a vlastně už se rozloučil před 2 rokama se svojí kariérou a teďka vydal tape nevydaných tracků, který se jmenuje Lost Tapes a v podstatě ty nevydané tracky jsou mnohdy lepší než takový, bych řekl, 80% věcí, co letos třeba v UK vyšlo, takže vidět, že a slyšet, že Nines je prostě absolutní pojem a i když už se zdá, že asi nebude nějak v zásadě aktivní, tak stačí poslat takovýhle tape, kde je třeba nějakých 12 úplně fakt skoro bomb, vynikající selekce, prostě čuch na beaty, skvělej rap, atmosféra, úplně tam je všechno, takže ještě si pustíme jednu věc z té desky a to je přímo intro, který je úplně geniální, bych řekl. Byly tam taky Ezra Collective jako druhý track Only Love featuring Paselli. Ezra Collective je spíš takový jazzovo fusion projekt britský, ale tohle je hodně taky afro vibes z Paselli, výborný i do klubu si myslím, stejně tak jako J-Hus Moonlight, který se přihlásil s takovým krátkým EPčkem, se vrátil a čekáme na nějaký release větší, no, jak vydal nějaký EPčka, singly. J-Hus je prostě velká osobnost UK scény rapový a taky afro beatový i dokonce, bych řekl. Byl tam taky Chris Honor, Better With You, track, který má hodně velký úspěch online, tak uvidíme, jestli to nebude jenom takový IG Wine Hit Wonder. I když s tím samplem se dají jako se málo co dá zkazit, takzvaně. No a byl tam taky Sway Lee Suitcase featuring French Montana. Sway Lee si myslím možná ještě v tuhle chvíli vystupuje právě v Praze v klubu Sasazu v tuhle chvíli, takže aspoň takhle na dálku jsem vybral track Suitcase, což je taky taková spíš ta hitovější stránka jeho poslední desky, která není vůbec špatná, bych řekl. No a byl tam taky už UK klasik Giggs Pain is the Essence, což je mixtapeová rapová klasika v UK určitě. No a pak už zmíněnej Chip, o tom jsme si chvilku říkali. No a půjdeme na nějaký nový věci. Je tady připravený Fireboy DML featuring Masika Klad. To určitě půjde velmi brzy. A nebo taky Shensia a Bruxwet. Skvělej track. A ještě možná z těch nových věcí, ale to už je možná spíš tanečnější, to bude až možná trošku na závěr. Pustíme si taky Rickrosse s Dreamem City Lights. Rickrosse vydal nový album. Poměrně si myslím v pohodě. Samozřejmě 50 Cent se usměje jako vždycky, že nic neprodal, hrozně malý čísla atd. A že to za nic nestojí, ale já si myslím, že to je vlastně docela dobrý album, možná nadbytek tracků, některé věci jsou dost podobné, ale je tam pár takových opravdu jeho, takových těch smooth vibes, který budou prostě nejlíp a není to zlý, myslím. Takže to bude dnešní Soundbomb a my jdeme na tu Shensi Bruxwet právě teď na Radio 1919.

0: make the nigga get the full effect. Boom.
1: Still angles.

Tough Crew, My Part of Town, rok 88, jedna z těch zásadních rapových věcí. Takže to byl takový oldschoolový segment, kde byly právě Tough Crew, anebo třeba Snoop Dogg Vapors z jeho druhé desky Dogfather, která doteď patří takovým trošku asi největším zklamáním z těch druhých desek. Jo. Snoop Dogg, když vydal Doggy Style, tak se čekalo po tom, že vydá naprostou bombu, a tehdy Dogfather bylo velký zklamání. A vlastně to přetrvalo doteď, no. Tohle je jeden z těch lepších tracků Vapors. A byly tam taky The Roots, What They Do, taky rok 96. A taky zanej Request Line. A to z roku 97, takže takový kratší old school segment. Byl tam taky Scraps, One More Chance, Freestyle, další taková UK mixtape klasika. Byl tam taky Fredo, Burna Boy, Birthday z jeho poslední desky Fredový. A byl tam ještě jednou zmíněný Nines, Annelies Intro. Výborný track prostě. Byla tam taky Young Miami, Spend That, stále velký banger v US. A taky zmíněný Rick Ross s Dreamem City Lights. A hráli jsme se taky Drake'a Stuck. No a teďka trošku zrychlíme na zbytek Soundbomb. Bude tam dvakrát DJ Scratch, který vydal výborný dva tracky za poslední dobu, úplně bomby, Electric Stew, a druhý se jmenuje Go. A bude tam taky Big Zoo, bude tam taky francouzský producent Tourmarburg, a nebo taky Gabriel Munoz, Taking You, což je čistá, bych řekl, speakerage. A taky jsem vytáhl jeden old school, respektive je to tak jako 2006, takže už můžeme považovat old school Da Musicians, Guy Raid, což je velký banger. To jsem dlouho neslyšel, nedávno jsem to, mi to někde vyskočilo a říkal jsem si, že to musím přinést, protože to je velká blbost. Takže to bude zbytek Soundbomb trošku v rychlejším tempu. Možná na závěr ještě se vrátíme lehce třeba k rapu, možná poslední dva, tři tracky, ale teď trošku zrychlíme. DJ Scratch, Electric Stew, posloucháte Radio 1.9.

Tormar Borg, Feel Inside. A ještě takový drobnej tip na páteční mejdan, kdybyste chtěli strávit s hudbou někde venku v Praze, tak hrajeme s DJ Noirem v pátek na Střeše Radost na Žižkově, tak můžete za náma dorazit. Budeme hrát hlavně teda R&B, hip-hop a třeba nějaký afrobeat, ale je dost možný, že třeba v závěru takhle drobně zrychlíme, tak se za náma můžete tenhle pátek 14. stavit

0: We thank him.
1: Soundbomb. Soundbomb. Soundbomb.

0: Star. Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík sedlo tam dneska.
0: No tak ale na chvilku.

0: odkloneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pro... Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: scratch rap. Je tvoj svet fucky. Stačí su bass, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Bridge boy, poza. Si HM-ko hudby. Len na to tak netlač. Druhý deťom. Vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?